In an empty town, in an empty town.

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Nula. Ne, tohle už se dvojka. Fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
2: Kdyby poslouchal Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

0: Himba i Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pachulíčku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, Pipík sedlo tam dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

The truth is concrete. I breathe stones.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
3: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
2: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
3: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
2: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
3: A vstupné je zdarma.
2: Více informací najdete na praha.eu.
3: Vaše hlavní město Praha.
4: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
5: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
6: No jasně, super.
5: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
6: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
5: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
6: Pánové na burger s trhaným masem.
7: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Reklama na Radio 1.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba týčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Mezi ploty více než

0: generální partner Innogy, hlavní partner Viatris, hrdý partner Penny. Za podpory Rádia 1.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
4: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Hudba, chutě i atmosféra Pyrenejského poloostrova v pražské Akropoli. Festival Iberian Waves představí na 5 stagech hudebníky ze Španělska a Portugalska. Fias de Cassandra,
6: Los Arafontan,
7: Nair Fakira,
5: Musgo,
8: Amorante,
7: Mete
5: a Tarabella. Iberian Waves ve čtvrtek 21. května. Akci pořádá Palác Akropolis ve spolupráci s Instituty Cervantes a Camoish.
9: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
11: Labilita. Stabilita. Labilita. Stabilita.
12: Festival Art Safari ve studiu Bubec v Řeporích od 16. do 24. května. V sobotu workshopy, vernisáž, koncerty, v neděli workshop a divadlo pro děti. Slackline, Eliška Brtnická, Lukáš Herold, Beneband, Lucia Piusi, divadlo Fejgele.
13: Přijeď vlakem! Reklama na Radio 1.

0: Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom rádio jedna. Jo?
1: Tak.
0: A co ještě?
2: Ptáš se, jestli tě chápu. Víš to, tak proč to říkat? Nevěříme přece lidem.

naše siluete uhasí plamen. Tvůj dům tiše nás bolí, tvůj dům tiše nás trpí, drží nás oba při zemi.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě, různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Public Image Limited v Praze. John Lydon ze Sex Pistols 22. května Sasazu. Ticketlife.cz.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
7: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tullamore Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 17. května u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
12: Reklama na Radio 1.

0: Tyjo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav
0: že...
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

0: No. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Zveme vás na Vyšivanka Day do Holešovické tržnice. Celodenní festival, inspirovaný mezinárodně slaveným ukrajinským svátkem, proběhne už ve čtvrtek 21. května. Skvělé jídlo, živá hudba, folklor a barevné vyšivanky. Těšíme se na vás na oslavě přátelství, gastronomie a ukrajinské kultury. Více na www.holešovickatržnice.cz.
3: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
5: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
4: Těšíme se na vás.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité. A taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. V kinech od 14. května.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
10: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
11: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
12: Reklama na Radio 1.

0: Tata.
1: Lala.
0: Mẹ mama.
1: Lala.
0: Ne, řekni mama.
1: Lala.
2: Tak řekni Radio 1.
1: Lala.

srdcí, co jednou bude hodnotit všechno, co chce i to, co nechce, váhu, která nejde překlopit.

0: Jedna reklama.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
0: Jedna reklama.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Mohli takhle přece vydržet. Společně byli nezranitelní, byli by se ubránili všemu. Jenže otec z jejich bezpečné soustavy vystoupil. Jeden chybný tah a vše se sunulo k zemi.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Obálku květnového Uni zdobí legenda alternativní hudby Kim Gordon s novým sólovým albem. V květnovém čísle najdete i rozhovor s jejím bývalým kolegou ze Sonic Youth před koncertem v Meat Factory. Nechybí domácí scéna, Nauzea orchestra nebo Václav Havelka a také festivaly Pražské jaro s Unzuk Chin a Respekt s portréty výrazných men. Předplaťte si Uni na www.magazinuni.cz.
4: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 17. května u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde?
8: Od lesa prodá auto u ESA.
10: Mezi ploty více než

0: Auto, generální partner Innogy, hlavní partner Beatrice, hrdý partner Penny. Za podpory Rádia 1.
1: Reklama na Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 17. května u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: Pryč DPH! Pryč DPH!
8: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na meberix.cz.
9: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu 2 kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
12: Reklama na Radio 1.

0: you ever want something new, come, then I'll come running. Kdo pomůže mi sedna?
1: Rádio 1.
2: Reklama Rádia 1.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Rachot uvádí Tom Skinner and Voices of Bishara. Tom Skinner, klíčová postava londýnské progresivní scény, spoluzakladatel průlomových Sons of Kemet a bubeník Greenwoodovy a Yorkovy formace The Smile, přiváží Voices of Bishara. Tom Skinner and Voices of Bishara je nejzajímavější těleso britského post-jazzu, mísící vlivy elektroniky, jazzu a africké hudby. Akropolis 20. května. Více na rachot.cz.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
13: První probuzení na moři?
14: První selfie s delfínem.
15: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
16: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
17: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
18: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. GHMP.cz.
19: Reklama na Radio 1.

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: jedno.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Skutečný svět skotské whisky. Rumy, na které hned tak nenarazíte. Gin třeba z garáže 22. Nebo Mysterium Absintu. Black Spirit Fest. Festival kvalitního pití na břehu Vltavy. Občanská plovárna, sobota 16. května. Ochutnávky, jídlo, hudba a přednášky. Prague Spirit Fest. Předprodej nfctron.cz.
3: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
10: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
11: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
10: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: První probuzení na moři?
14: První selfie s delfínem.
15: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
16: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
17: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
18: Reklama na Radio 1.

0: Ale, Josko, kde naladíme Rádio 1 teď nově?
1: No. Jinak, jak víte, už máme frekvence v Plzni 97,5, také už nově v Liberci 98,7 FM a České Budějovice 100,2 FM. No a samozřejmě 99, to je známá už pražská také frekvence Rádia 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Ahoj, tady Marek Adamčík. Chtěl bych vás pozvat na rande. Teda na divadelní hru Rande s feministou, kterou hrajeme s Bárou Polákovou na letní scéně divadla Umgeld. Je to romantická komedie pro 21. století pod širým nebem. Více na divadloumgeld.cz.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
8: Datart pořádá Maxi Výprodej.
9: Cože? Maxi Výprodej?
8: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Hudba, chutě i atmosféra Pyrenejského poloostrova v pražské Akropoli. Festival Iberian Waves představí na 5 stagech hudebníky ze Španělska a Portugalska. Fias de Cassandra,
11: Sara Fontaine,
12: Nair Fakira,
10: Moves Go,
13: Amorante,
12: Mete
10: a Tarabella. Iberian Waves ve čtvrtek 21. května. Akci pořádá Palác Akropolis ve spolupráci s Instituty Cervantes a Camoiš.
14: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
15: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.
17: Reklama na Radio 1.

0: nobody got a bottle of Bacardi. Gonna drink this shit till it's gone.
1: Vladimir! Vladimir! Nemůžeš už konečně vypnout to Rádio 1?
2: Cože?
1: Sakru, nemůžeš už vypnout to Rádio 1?
2: To nemohu. Tři minuty po deváté hodině ranní vám od mikrofonu Rádia 1 přeje krásné páteční ráno Ellen. Strávíme společně následující tři hodinky a já vám přeju příjemný poslech.

Posloucháte Radio 1, novinka od skotských Boards of Canada s názvem Prophecy at 1420 MPZ. Předtím Fella Losing You a před námi je v lednu vyšlý single spolupráce Johna Gourda a Reset Robot. Věc s názvem Forest.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Ada propadla naprosté panice, ale zastavit je nedokázala. V tom sklepě byla tahle mléčně zelená lampa. A ta lampa byla smrt.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě, různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: italské kvality. XXX Lux Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
2: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
3: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
2: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: Reklama na Radio 1.

9 hodin a 31 minut posloucháte Rádio 1. Dozněly nám dvě novinky. Tohle byl John Tejada a Plate a jeho kousek s názvem Start Motion, který vyšel teď 8. května na labelu Palette. No a předtím Matty Owl a jeho Violeta EP, které vyšlo 6. května na Anjuna Deep Explorations a my jsme si z něj hráli skladbu Imaginary Afternoon in 94. Před námi jsou Overmono, jejich 3 roky staré album Good Lies a Is

0: jedna reklama.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
0: Jedna reklama.

Australan, který si říká Molgrap, Understand, kousek z alba What I Breathe z roku 2022, ve kterém si zaspíval frontman Turnstile Brendan Yates, předtím Catching Flies a When It's Late v remixu od elektronické dvojky Dusky. No a před námi je Román García a jeho 4 roky stará záležitost s názvem Lights.

Při vylosování hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na pilotní ročník olomouckého festivalu Olovo. Ten se koná 30. května v kreativním centru Fabrička a vystoupí tam například Favorite Obsession, Cringe Prince nebo Dead Dog Legacy.

0: Posloucháte Rádio 1, 9 hodin 55 minut, doznívá nám spolupráce Evena Campbella, irského elektronického hudebníka, který se říká Ketama, s producentskou dvojkou z Leedsu Prospa. Tohle věc s názvem A Place for Me and You. A za chviličku si dáme taky jednu domácí záležitost. Bude to Jantraj a Goblin.
1: Reklama Rádia 1.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90 až do 19. května. Kaufland.
3: Švandovo divadlo uvádí
4: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
3: Ukrutně šťastní
4: dle románu Erlinga Jepsena.
3: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
4: A jaké je druhé pravidlo?
3: Žádný jiný není.
4: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
5: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
6: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
5: Fakt?
6: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
5: Tak jedeme.
6: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
5: Kdo na to jde
6: od Lesa, koupí auto od Esa. Skonto nabité.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nabité.
8: Mezi ploty více než

0: a Hasičská vzájemná pojišťovna. Za podpory Rádia 1.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
7: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
6: Těšíme se na vás.
8: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
9: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité. A taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. V kinech od 14. května.
10: Reklama na Radio 1.

Kulturní servis.

Máme minutu po desáté a je čas na dnešní kulturní servis na pátek 15. května. Svátek mají Žofie, všem Žofím všechno nejlepší a podíváme se na festivaly, galerie a samozřejmě i program Rádia 1. Festivaly Svět knihy, Mezinárodní knižní veletrh a literární festival na výstavišti v Holešovicích. Galerie Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času, Současné keramice. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, Intervaly přítomnosti. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machotka, Nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Pragovka Gallery, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, Won't Delay Spring. Galerie etc. Art, Petr Kalmus, Prvý živý svatý. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo, Galerie umění Karlovy Vary, výstava obrazů Romana Franty, Outside Inside, Trafo Gallery, Lucie Rosická, Londromat, program pro jemné zacházení. Artoto Galerie v Uhelné mlýně, Mezi námi v tichu. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let. Docs Jiří Petrbok, Deník pacienta. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Roztoky, Století ve fotografii. Galerie hlavně města Prahy, Zámek Troja, Labyrint, krajina vnitřního bloudnění. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovícký poklad v zrcadle současného umění. Moravská galerie v Brně, Lena Knapová, I'll do my own lashes. Muzeum Montanelli, Who, Why. Galerie Středočeského kraje, Jakub Berdych Karpely, Základní sada. Kaštán, Scéna Unijazzu, Marcel Bárta, Meotary a kresby z cest. Divadlo Ponec v 19 hodin host, Divadlo pod Palmovkou v 19.30 Mlčení bobříků, Divadlo v Řeznické v 19.30 Falešná nota. Kolonce ostatní je Galerie Středočeského kraje, kde se koná muzejní noc v GASK 2026. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin CD nonstop, dnes to bude Nathan Fake a deska Blizzards, ve 20 hodin Shaker a ve 22 hodin Reggae Club.

Skvělý originál a vydařený remix. Tady ten člověk málo kdy za mě udělá něco, co by mě nebavilo. Kieran Miles David Hebden pod svým nickem Fortet. Tohle je jeho teď 1. května labelu Text, vyšle remixy dvou skladeb, a to skladby Baby a Love Cry. My si hrajeme Baby v remixu od DJ a elektronického hudebníka z francouzského Lyonu Tony Romery. Romera, tak nevím, jak to vyskloňovat do češtiny. Tony Romera, remix od Tonyho Romera. A předtím Moderat a Let in the Light. A teď si dáme ještě jednu novinku. Bude to londýnský elektronický hudebník Oliver Howe, který je aktivní už od poloviny 90. let, a my si dáme teď jeho aktuální release. S názvem Blank.

0: Ocean EP, ktoré vyšlo teď 8. května na labelu Blueprint.
1: Poprosím š jako škr.
2: Rádio 1.

0: No.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Public Image Limited v Praze. John Lydon ze Sex Pistols 22. května Sasazu. Ticketlife.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 17. května u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
7: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
8: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
7: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
8: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
7: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde? Od lesa koupí auto od Esa.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
12: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
13: Reklama na Radio 1.

Další z novinek, a to od pařížského elektronického hudebníka Alexe Vana. Kousek s názvem I Don ze společného EP s německým hudebníkem Juno. Jejich Allo EP vyšlo teď 8. května na Crosstown Rebels a my jsme si hráli skladbu I Don od Alexe Vana. Předtím návrat v čase se Spooky a skladbou Stereo. No a další novinka je před námi Brit ze Sheffieldu Matthew Rupert Lancaster Relton, který se říká Kidnap. Dřív se říkal taky Kidnap Kid, tak od něj si dáme z jeho vyšlý single s názvem Tears. Vyšlo 6. května na labelu Circle.

mezi ploty, který se koná 30. a 31. května v areálu psychiatrické nemocnice Bohnice. Vystoupí například Lucie, Divoký Bill, No Name, Xindlix, Berenika Kohoutová, Pam Rabbit, Midi Lidi, Michal Hrůza, Kateřina Marie Tichá, Děda Mládek, Illegal Band, Kašpárek v rohlíku nebo komici z show Na stojáka a Underground Comedy. Pokud chcete vyhrát vstupenky na letošní meziploty, tak zavolejte na 210 323 919 a já se vás ptám, ve který den na festivalu Meziploty 2026 vystoupí kapela Midi Lidi. A je to bez nápovědy.

0: To je jedna.
1: Hele, vůbec netuším. Ahoj, Ota. Vůbec netuším, typnu pátek.
0: Typneš pátek. No, mrzí mě to. Není to pátek. Díky za zavolání.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Haló, haló, tady Rádio 1, tady Alan.
1: Čau, tady Jirka.
0: Ahoj.
1: Tak je to prostě 30. v sobotu.
0: Je to 30. v sobotu. No a ty máš neuvěřitelný 4 vstupenky, takže můžeš vzít celou partu kamarádů a vyrazit právě na midi lidi třeba v sobotu, a nebo si to prostě užít celý od pátku do neděle. Samozřejmě to už je na tobě. Zůstaň prosím tě na telefonu, aby jsme se domluvili.
1: Já

To snívá nám další novinka. Synchro Atom Jarmy a Midnight vyšlo 8. května na labelu Off Paradise a pár dní předtím, 5. května, vyšel ten předcházející track Future Funk Squad a Asia. Label Unvision.

0: ČD Nonstop.
1: Britský skladatel a producent Nathan Fake patří už přes dvě dekády k inovátorům elektronické hudby. Své páté album Blizzard si vydal v roce 2020 poprvé na svém labelu Cambria Instruments. A my se připomeneme dnes po 19. hodině pořadu CD Nonstop.

0: CD non-stop.
1: Reklama Rádia 1.
2: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
6: PTK H16, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
5: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
6: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
7: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
8: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 17. května u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz. Skonto nabité.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
10: nábytek. Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
11: Volkswagen. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Reklama na Radio 1.
14: But when I just got here, I was just a bit like, I don't want to be here anymore.
15: Pull me out of this.

0: 11 hodin a 5 minut posloucháte Rádio 1. Já jsem nakousla poslední hodinku mého vysílání, a to s Fredem Again. Vrátila jsem se k jeho starší desce a hráli jsme si skladbu Delilah, Pull Me Out of This. Zatímco tohle věc, která nám teď dozněla, to je opět jedna z čerstvých záležitostí, kousek, který vyšel na konci dubna na labelu Anjuna Chill, a stojí za ním producent, který si říká Prof se dvěma F. Je to hudebník, který pochází z Ruska, ale myslím, že žije v Londýně, a my jsme si hráli skladbu s názvem Izuma Sunrise v Club Mixu.
1: Spring Festival vína 6.0 přichází. Koná se od 15. do 17. května u Písecké brány na Praze 6 a kromě vybraných vín tam nebude chybět živá hudba v podání Laca Déčiho s jeho kapelou a další program nejen pro dospělé. Na Rádiu 1 můžete tento týden každý den soutěžit o delikatesy a lahůdky z nabídky Spring Festivalu vína. Výherce musí být starší 18 let.

11 hodin a 11 minut nám zní na Rádio 1 další z velmi čerstvých záležitostí, a to od hudebníka, který se říká Samo DJ. Je to Sam Forsberg Nyholm ze Stockholmu. My si hrajeme s

týpka, který si říká Hoč. Sex s názvem Trust. Který vyšel 6. května na Local Action. No a do třetice si dáme novinku od My Jane Coles.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

O 10 let zpátky jsme se vrátili tady s tímhletím nádherným kouskem s názvem Missing You. Kolaborativní album LSB-ho a DRS Content. A skladba, ve které si ještě zahostoval Tyler Daly. Předtím teď v květnu na labelu Soulvent 8. května vyšlý single In Between Hugh Hardy a Exea. No a teď převineme z roku 2016 ještě víc v čase zpátky do roku 2009. High Contrast, jeho album Confidential, ta část s remixy, a my si dáme Adele a Hometown Glory.

0: musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
2: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz ihned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
11: Reklama na Radio 1.

0: Doznívá nám kousek od Brita, který si říká Marsh, jeho teď vyšle 5. května na labelu Anjuna Deep Beside, single Beside, který obsahuje i druhý track v Extended Mix. No a čerstvá záležitost byla i předcházející kousek Orlando Vaughn a jeho Numb Denial EP, které vyšlo 8. května na labelu Compact a my jsme si hráli jeho Off and Cosmic Collisions mix. Neúprosný čas 11 hodin 51 minut znamená, že už dávno měl běžet kulturní servis. A tak pojďme rychle na něj. Pátek 15. května.
1: Kulturní servis.
0: Část s koncerty a tančírnami, filmy, divadly a programem Rádia 1. Koncerty a tančírny, Groove Bar v 21.30, Saša Nevolin, Bike Jesus, Lick Long, Jester, Nina Farina, Jesse, Jo, Eva, Neil Garson. Fuchs 2, Heat, Eas, Zuzana Hakel, Ansea a Camaron. Rock Café v 18.30, Kokot Minute, Anteater, Bound to Break. U Bukanýra ve 23 hodin DJ Spavel, Eling, Roman Ray, Taino a Psyli. Čítárna Unijazz ve 20 hodin, František Skála a Třaskavá směs. Výměník 1 v Českých Budějovicích v 19 hodin, Johavova Kalhota a Jazzy Lepas, taky KHRL a DJ Larva. Klub 007 na Strahově v 19 hodin, Rumble Ensemble, Incoast pana Boučka. Palác Akropolis 19.30, Music Infinity, Puma Blue a Tony Nyoku. Cargo Gallery ve 20 hodin, Four Imaginary Boys, A Tribute to the Cure. Kaštán scéna Unijazzu ve 20 hodin, Josoj Indigo. Filmy kinopilotů ve 20.30, Ďábel nosí Pradu, ve 21.15, Drama. Edison Film Hub 16.30, Ďábel nosí Pradu 2. Kino Dlabačov 18 hodin, Slepice, ve 20 hodin, Ďábel nosí Pradu 2. Kino 35 v 17.30, Michael a ve 20 hodin, Zmizení Josefa Mengeleho. Divadla Alfred ve dvoře ve 20 hodin, Trappist 1. Meat Factory ve 20 hodin, Serotonin, Švandovo divadlo v 19 hodin, Ukrutně šťastní, divadlo X10 v 19.30, Briars, Ino, divadlo v celé dne 19.30, Něžná je noc, Jablka 70, ne, pardon, Jatka 78 v 19.30, Runners, kulturní stanice Galaxie v 18 hodin, Kavbojové ovládli Prahu, divadlo Minor v 18 hodin, Mami, už tam budem. Divadlo Ponec v 19 hodin, Host. Divadlo Pod Palmovkou v 19.30, Mlčení bobříků. Divadlo v Řeznické v 19.30, Falešná nota. Galerii Středočeského kraje se koná dnes muzejní noc v Gasku 2026 na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin CD Nonstop, dnes to bude Nathan Fake a Blizzard, ve 20 hodin Shaker a ve 22 hodin Reggae Club. No a já se s vámi už musím rozloučit, těšit se můžete za chviličku už na Douglase. Ode mě poslední dvě novinky, Optimist a Chasin a Nimino, Take My Space, krásný pátek, krásný víkend, těším se zase v pondělí, loučí se Alan.

0: Hoj, hoj, hoj.
1: Rádio 1.
2: Ahoj.
3: Reklama Rádia 1.
4: Zveme vás na Vyšivanka Day do Holešovické tržnice. Celodenní festival, inspirovaný mezinárodně slaveným ukrajinským svátkem, proběhne už ve čtvrtek 21. května. Skvělé jídlo, živá hudba, folklor a barevné vyšivanky. Těšíme se na vás na oslavě přátelství, gastronomie a ukrajinské kultury. Více na www.holešovickatržnice.cz.
5: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
6: Volkswagen. Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 17. května u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
7: Skutečný svět skotské whisky. Rumy, na které hned tak nenarazíte. Gin třeba z garáže 22 nebo Mysterium Absintu. Black Spirit Fest. Festival kvalitního pití na břehu Vltavy. Občanská plovárna, sobota 16. května. Ochutnávky, jídlo, hudba a přednášky. Black Spirit Fest. Předprodej nfctron.cz.
8: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
12: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
11: Těšíme se na vás.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Reklama na Radio 1.
15: Ah. 12 hodin a 4 minuty a posloucháte Radio 1. Vysíláme z Prahy do celého světa na frekvenci 91,9 FM. V Plzni 97,5, v Liberci 98,7 a v Českých Budějovicích na 102 FM. Já jsem Leo Douglas Ariane, jsem s vámi až do 15 hodin. Chtěl jsem poděkovat Babe Ellen za fakt dobrý set. Mimochodem, se chystáme na akce v Dobříši 29. května, ale o tom trochu později. Teď máme nový track od italského producenta Didgeridoo. Track, který se jmenuje Letting Go. Posloucháte Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Stesk visel kdesi v adině srdce jako hlad v tom akváriu. Beztvarý, nehmotný a neohraničený. A marně na co si čekal.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Hudba, chutě i atmosféra Pyrenejského poloostrova v pražské Akropoli. Festival Iberian Waves představí na 5 stagech hudebníky ze Španělska a Portugalska. Fias de Cassandra,
5: Sara Fontaine,
6: Naïf Akira,
4: Moves Go,
7: Amorante,
6: Mete
4: a Tarabella. Iberian Waves ve čtvrtek 21. května. Akci pořádá Palác Akropolis ve spolupráci s Instituty Cervantes a Camoish.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Skonto nabité.
10: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
16: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autohero v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
15: Těšíme se na vás.
17: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
18: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
19: No jasně, super.
18: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
19: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
18: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
19: Pánové na burger s trhaným masem.
20: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
19: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
21: Reklama na Radio 1.
22: Oh yeah, tento track se mi hodně líbí. Belgický duo producentů Confluence se jmenují. A tento track se jmenuje Flor da Imperatrice, The Extended Mix. Novinka na labelu Nervous Records ze Spojených států. Confluence na Radio 1.

0: Jedna reklama.
1: Vstaň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
0: Jedna reklama.
2: A další dílo z workshopu, který se jmenuje Toy Tonics, label z Berlína. Tohle je italský producent Fimiani a skladba La Isla Respira, the extended version. I když dnešní počasí se nám nepřeje, tak aspoň můžeme mít letní vibe aspoň na páteční odpoledne s Rádiem 1.

Oh man, Toytonix, vždycky přinese kvalitu. Producent Fimiani z Itálie a nový track La Isla Respira, the extended version. Přidávám tracky na tracklist za chvíli.

indická disco diva Asha Puthley. Je jí 81 let a tady spolupracuje s vokální formací Say She She z Brooklynu na nový track, který se jmenuje Power, the Crazy P Vocal Dub. Oh yeah, tracklist už je na up to date na náš web na www.radio1.cz a pravidelně přidávám taky tracky na svůj Spotify playlist, který se jmenuje Radio 1 2026. Teď máme 12 hodin a 30

0: května u Písecké brány v Praze, na Praze 6. Denně 11 do 21 hodin na vás čekají skvělá vína z Moravy, Rakouska, Německa, Maďarska, Španělska i Francie. Grilované stejky, burgery, čerstvé ústřice, krevety, morské plody, syry a sušené šunky. Chybět nebude živá hudba, včetně legendárního Láca Deciho s kapelou Cellula New York. Vstup je zdarma. Více info na springfestival.fun. Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. Výherce musí být starší 18 let. Výhra delikatesy a lahůdky z nábytky Spring Festivalu vína v ceně 3000 korun. A tak otázka zní. Více než půlka korkových špuntů na víno na světě se vyrábí ve velmi oblíbené vinářské zemi. Ve které? Tak jsou možnosti, takže zavolejte nám na 210 323 919. Oh yeah. Tak to je docela cena na dnešní soutěž. 210 323 91 9 na festival Spring Festival vína. A mezi tím si dáme Gitkin a skladba Alter Ego. Tak, první soutěžícího. Ahoj, Radio 1. Slyšíme
1: ahoj,
0: se?
1: Ahoj,
0: ahoj, ahoj. Tak, která země víc než půlka korkových špuntů na víno na světě se vyrábí ve velmi oblíbené vinářské zemi? Ve které?
1: Jsou nápovědy, já to trošku tuším, ale...
0: Zatím ne.
1: Portugalsko.
0: Portugalsko, trefa, ano. Tak, gratuluju, to bude dost dobrá cena. Delikatesy a hudby, láhudky z nabídky Spring Festivalu vína v ceně 3000 korun. Gratuluju, jak se jmenuješ?
1: Aleš, díky.
0: Aleš, zůstaň na lince, napíšu detaily a mezi tím si posloucháme Gitkin a skladba Alter Ego na Radio 1.

Oh yeah. Letní vibes pokračují. Tohle je nový remix od Dave Lee, producent z Anglie. Původní skladba od Soul Dama, track, který se jmenuje Flower. Dave Lee's Boogie Five.

1999. Formace se jmenuje Soul Dama, ale tohle je nový remix od Dave Lee. Track se jmenuje Flower, Dave Lee's Boogified Mix. Only Good Vibes z rádiem.

australská formace Parcels a skladba You've Got Me Feeling. Mimochodem, Parcels hrajou v Budapešti na Siget 13. srpna, 14. srpna v Poznaní na Bittersweet Festival a 15. v Trenčíně na Grape Festival. Takže máme tři možnosti. Oh yeah, tohle je remix od Wally, mimochodem. The Wally edit of You Got Me Feeling. Trochu Parcels pro vás na rady.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje jí trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
3: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
2: Těšíme se na vás.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
7: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 17. května u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
8: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
10: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Síkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
11: Reklama na Radio 1.
12: No a teď si dáme trochu bugalů v podaní Eddie Palmieri. Track se jmenuje Ay Que Rico.

0: Eddie Palmieri a skladba Ay Que Rico. A to bylo z roku 1968. Fakt dobrá věc od Eddie Palmieri. Teď máme 13 hodin a 2 minuty a posloucháte Radio 1 s Douglasem až do 15 hodin. A jak jsou 13 hodin, to znamená, že je to čas na kulturní servis.
1: Kulturní servis.
0: Je to tak, kulturní servis Rádia 1 na dnešek, pátek 15. května 2026. Dnes má svátek Žofie, takže všechno nejlepší. Tak začínáme v rubriku Festivály. Svět knihy. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival na výstavišti v Holešovicích. V rubriku Galerie Osmička Humpolec Present Perfect Otisky času v současné keramice. Artium Bořislavka vás zvou na výstavu umělkyně Kateříny Šťastné Intervaly přítomnosti. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Miroslav Machotka Nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Pragovka Gallery Výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Won't Delay Spring. Galerie Etc. Art Petr Kalmus Prvý živý sváty. Nová budova Národního muzea Czech Press Photo. Galerie umění Karlovy Vary. Výstava obrazů Romana Franti Outside, Inside. Trafo Gallery Lucie Rosická Laundromat. Program pro jemné zacházení. Artoto Gallery v Uhelném Mlýně Mezi námi v tichu. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let. DOCS, Jiří Petrbok, Deník pacienta. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Roztoky, stolety ve fotografii. Galerie hlavního města Prahy, Zámek Troja, Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Moravská galerie v Brně, Lena Knápová, I'll do my own lashes. Muzeum Montanelli se ptá, who, why? Galerie Středočeského kraje, Jakub Berdych Karpelis, základní sáda. Kaštán, scéna Unijazzu, Marcel Barta, Meotary a kresby z cest. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Rock Cafe, Jiří 231, Climate Revolution. Galerie Panska 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Kemp, Centrum architektury a městského plánování, 9D. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Plejády skla. Muzeum Kampa, Václav Sokol, Hojnost. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Adriana Šimotová, Rozhrání. Chválský zámek vás zvou na výstavu Cesta kolem světa za 80 dní. Karpuchina Gallery, Jiná Park a Kurt Gebauer, After the Atlas. The Chemistry Gallery, kolektivní výstava Svěcený jára. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Galerie C12, Fashion Grain. Čitárna Unijazz, Svět jinýma očima. Výstava obrazů umělců na spektru autismu. Vila Pele, Andrej Dubravský, The Rest. Meat Factory, Galeria Kostka, Borsos Lorenz, Spectre in the Wedge. A Novoměstská radnice prezentuje Elegance. A tady na vlnách Rádia 1 od 18 hodin vysíláme knižní servis. Od 18.10 TJ Evo a Vintage Cool. Od 19 hodin CD Nonstop. Dneska je to Nathan Fake, Blizzards. Od 20 hodin Shaker a od 22 hodin Reggae Club. A to vše docela nabitým programu kulturního servisu Rádia 1 na dnešek, pátek 15. května 2026. Dnes má svátek Žofie, takže všechno nejlepší. A dáme se trochu afrobeat v podaní k Jade. Track se jmenuje Sankofa na Rádiu 1.

0: fuck it is. I don't know what it is. I'm not here too long. How long am I gonna let anyone furlough me as the person that I know I am? Bro, I'm like a flower in bloom in spring. Get a whiff. Take it in. The fuck are you talking about? I won't let nobody, this little item, won't nobody deny.
1: Trochu jsem přeřek, když jsem říkal, že je to Afrobeat. Tohle je z Oakland, California, zpěvačka se jmenuje Jade a tohle je z její album z roku 2024 The Sound That Trees Make, track se jmenuje Sankofa. Zůstaneme v severní Kalifornii na příští track, protože tady dělá opravdu neskutečné rapy zpěvačka, raperka ze San Jose, ze Silicon Valley. Jmenuje se Snow the Product a tohle je nový remix ve spolupráci se Skyin Kulto a Jutez Cattle. Tak track, který se jmenuje Basta Ya. Tak tohle je merengue rap na Radio 1.

Kein culto, Jutes Cattle, Snow the Product, Novi track, Basta Ya, the Snow the Product remix. Snow the Product má neskutečný flow, v dvou jazycích v takovém rychlosti, respekt, neskutečný respekt. Tak změníme styly k soulu na příští track. Tohle je z Austrálie, zpěvačka pochází z Austrálie, z Melbourneu. Jmenuje se Ella Thompson a tohle je track Promise to Keep na Radio 1.

0: jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.
2: Teď si dáme Afrobeat, jak jsem sliboval. Tohle je producent Psy Galaxy. Nový track se jmenuje City Life featuring Mia Bloom. The Quito Mix.

0: jedno.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Mezi ploty! Více než 100 účinkujících na 10 scénách. 30. a 31. května. Divokej byl, Lucie, No Name a mnoho dalších. Přednášky a workshopy ve spolupráci se Zahradou pro duši a Centrem sociálních služeb Praha. Pod záštitou Alexandry Udženija, náměstkyně primátora hlavního města Prahy. Mezi ploty.
5: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
8: Volkswagen. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
13: Reklama na Radio 1.
14: Broken Beat pro vás na páteční odpoledne v podaní Coco Rocco, jazzová formace z Londýna. Track se jmenuje Time and Time v remixu od IG Culture.

Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Spolupráce belfastského tria Kneecap a Kate Tempest vyústila ve skladbu Irish Goodbye. Novinka první. O vychutnávání si přítomného okamžiku je skladba od Lucy Dacus, jmenuje se Planting Tomatoes.

0: Tři šťastní vylosovaní hlasující obdrží lístky na koncert Davida Byrna, který vystoupí 17. června v O2 Univerzu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: A můžete poslouchat v repríze naše hitparáda v neděli ráno od 9 hodin. Zítra od 9 hodin máme reprízu Velké sedmi, naše československé hitparáda, československá hitparáda. Tak ta příští skladba platí jako pozvánku i na dnešní CD Nonstop, protože dneska máme Nathan Fake a jeho album z roku 2020 Blizzards, ale tohle je z jeho nový album, který se jmenuje právě, podívám se, Evaporator, pardon, tak nejnovější album od Nathan Fake, Bialystok je track od Nathan Fake na Radio 1.

berlínský DJ a producent Fairgold ve spolupráci s Jakub Meder. Track, který se jmenuje Stretched Time, the Anna Schreit Remix. 13:51, posloucháte Rádio 1 s Douglasem až do 15 hodin.

0: No. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí Lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
3: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz ihned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na nissan.cz.
8: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 17. května u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny. 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
12: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
11: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Reklama na Radio 1.

Novinka na labelu Compost Records z Mnichova. Mnichovský producent Christian Prommer a skladba Struck featuring Leona Berlin. Tak teď jdeme z Mnichova do Majorky v podaní Kiko Navarro. Tady spolupracuje s DJ Pippi a Willy Graff featuring QVLN a jeho syn Pere Navarro. Nový track se jmenuje Jego Laura, the Afro-Cuban dub. Kiko Navarro na Radio 1.

Magnolia, Skladba, Jacuzzi Sunset, the Hot Mood Remix. Ooh, dobrá věc. Ta příští skladba je v podaní Silksem Soul, S-L-X-M Soul, track, který se jmenuje Lead the Way featuring Legzdina na Radio 1.

Londýnský producent Slxm Soul, S-L-X-M S-O-L. Track se jmenuje Lead the Way featuring Lex Dina. 14 hodin, 17 minut, páteční odpoledne a víkend před námi s Rádiem 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Hodinky měly prasklé sklíčko a zastavily se na 1:09. Ty hodinky pak Adin otec dostal spolu s ostatní pozůstalostí. Nosil je na levé ruce a nikdy je nedal opravit.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Rachot uvádí Tom Skinner and Voices of Bishara. Tom Skinner, klíčová postava londýnské progresivní scény, spoluzakladatel průlomových Sons of Kemet a bubeník Greenwoodovy a Yorkovy formace The Smile, přiváží Voices of Bishara. Tom Skinner and Voices of Bishara je nejzajímavější těleso britského post-jazzu, mísící vlivy elektroniky, jazzu a africké hudby. Akropolis 20. května. Více na rachot.cz.
4: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 17. května u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
5: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz ihned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na nissan.cz.
6: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
7: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida, Bernas, LA.
6: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
7: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: české kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité. A taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. V kinech od 14. května.
3: Reklama na Radio 1.
4: No a trochu house v podání producent z Islandu. Tohle je novinka na labelu Sloth Boogie. A producent se jmenuje Intro Beats a track It's Been Good. Páteční odpoledne s Douglasem na Radio 1.

Islandský producent Intro Beats a track, který se jmenuje It's Been Good. Titulní skladba z nového EP na labelu Sloth Boogie z Londýna. Teď máme 14 hodin a 28 minut na Radio 1. Tracklist už je up to date a taky můžete mě sledovat na Spotify. Playlist se jmenuje Radio 1 2026 a nebo jsem na Apple Music a dnešní playlist má dnešní datum, což je 26.05.15. Tak, ta příští skladba je jedna z mých nejoblíbenějších v poslední době. Brooklynský duo Flagrant Drums v poslední době jako opravdu vydává samé skvosty. Tohle je single, který se jmenuje Estamos en Salsa. Tohle je fakt dobrý salsa house na Radio 1, podaný Flagrant Drums.

0: STD Nonstop.
1: Britský skladatel a producent Nathan Fake patří už přes dvě dekády k inovátorům elektronické hudby. Své páté album Blizzard si vydal v roce 2020 poprvé na svém labelu Cambria Instruments. A my se připomeneme dnes po 19. hodině pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Tak a teď trochu zpomalíme. V podaní Bruno Berle, brazilský zpěvák a skladatel, a pak Moises dos Santos, oba z Brazílie. První track se jmenuje Manhã, a pak Saudade featuring Arthur Verocai, Linda Dawn and Theo Croker. Tak Bruno Berle a pak Moises dos Santos na Radio 1.

Doctor Nativo pochází z Guatemaly a najdete tento track na jeho nový album Barrio Candela od Doctor Nativo. Vyšlo to 20. března na labelu Stone Tree Music. Doctor Nativo, skladba se jmenuje Miren Quien Llegó. A Miren Quien Llegó právě přicházel Jirka Štefl do studia. Ahoj, ahoj. Tak mám ještě pár tracků. Tohle je Anna Ling a skladba BTTFL jako BTTFL, The Lucky Sun Remix. Anna Ling na Radio 1.

Anna Ling, Skladba BTTFL, The Lucky Sun Remix. BTTFL znamená Beauty to the Fading Light. Tak Anna Ling pro vás. Moc pěkná věc. 14 hodin, 48 minut na Radio 1. Jak jsme slyšeli, Jirka Štefl za 10 minut plus minus začíná tady na vlnách Rádia 1. Pokud vám zajímalo to, co jsem dneska hrál, a hrál jsem dneska 15 premiér během své vysílání, celý tracklist je na webu Rádia 1. Taky mám playlist na Spotify, který se jmenuje Rádio 1 2026. A nebo na Apple Music. Dnešní playlist na Apple Music se jmenuje 260515, stejně jako dnešní datum. Tak, poslední dvě skladby dneska, Didakta a skladba Xoclo, X-O-C-L-O, a pak Eight on the Beat a skladba La Privada. Jmenuji se Douglas Arianes, bylo mé ctí být s vámi na páteční odpoledne. Těším se na příští vysílání za 2 týdny v pátek odpoledne anebo příští víkend v sobotu ráno od 6 do 9. Mějte se moc fajn, hezký víkend, ahoj Douglas.

0: Reklama Rádia 1.
1: Švandovo divadlo uvádí
2: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
1: Ukrutně šťastní
2: dle románu Erlinga Jebsena.
1: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
2: A jaké je druhé pravidlo?
1: Žádný jiný není.
2: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo gambrinus patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Skutečný svět skotské whisky. Rumy, na které hned tak nenarazíte. Gin třeba z garáže 22. Nebo Mysterium Absinthu. Prague Spirit Fest. Festival kvalitního pití na břehu Vltavy. Občanská plovárna. Sobota 16. května. Ochutnávky, jídlo, hudba a přednášky. Prague Spirit Fest. Předprodej nfctron.cz.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
14: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tullamore Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
16: Reklama na Radio 1.

Minutku po třetí vás zdraví od mikrofonu Rádia 1 Jiří Štefl. Budu vás tady svým hudebním výběrem provázet po následující 3 hodiny do 6. večerní. Na úvod japonští Tokyo Shoegazer. Letošní velkodesková novinka Remains.

0: jedno.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Festival Art Safari ve studiu Bubec v Řeporích od 16. do 24. května. V sobotu workshopy, vernisáž, koncerty, v neděli workshop a divadlo pro děti. Slackline, Eliška Brtnická, Lukáš Herold, Bene Band, Lucia Piusi, divadlo Feigele. Přijeď vlakem!

0: umělecké kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 17. května u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
9: Reklama na Radio 1.

teď už do Slovenska, konkrétně do Lublani za kapelou, která si dala název Lublani a přímo do názvu Laibach. Jejich novinka Deska Music a tady Love Machine Radio 1. Some like it hot, some do it cold.

0: afraid to die.
1: Brooklyn Decker, jeho novinka Afraid to Die. Na rádiu jedna za chvilinku Eddie Vedder. Zazní taky Tame Impala a taky si zasoutěžíme.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

0: Nakladatelství Milu Publishing přiváží každý rok spisovatele z Tajvanu do České republiky. Letos je to autor Liao Hunčí, kterého můžete potkat na veletrhu Svět knihy v rámci programu Myslet jako ostrov. Tento výrazný spisovatel se ve svých dílech věnuje vztahu člověka a přírody. Ve svých povídkách propojuje realismus s fantazií a zkoumá svět živých organismů. Je držitelem řady literárních ocenění a vy můžete za první správnou odpověď získat právě knihu autora Liao Hunčího. A stačí, když správně označíte titul té knihy, kterou si můžete potom v Rádiu 1 vyzvednout. Připomenu telefonní číslo sem do studia 210 323 919 a jak jsem už říkal, cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. A ptám se tady, jaké je správné znění názvu knihy od autora Liao Hunčí, která vyšla v nakladatelství Milu Publishing, a buď je to kniha s názvem Rybí snění, případně Rybí sny, anebo Snění o rybách. Takže aktivuji telefon, držím vám palce a už je to první volající. Hola, hola, Rádio 1, slyšíme se.
1: Ahoj, tady je Radek.
0: Ahoj, Radku.
1: Ahoj, Radek, je to Rybí snění.
0: A je to Rybí snění. Já tě blahopřeji, kniha je tvá a vydrž mi prosím tě na telefonu, ano?
1: Ano, díky.
0: Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
4: Těšíme se na vás.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
12: Reklama na Radio 1.

Tata Boys, ukázka z jejich letošní desky V původním snění, píseň Nový člověk. Tady už Kelala a za chvilku další domácí projekt, velkou kapela s zvířeménem Podzim.

v sobě mám, co to v sobě mám, co se to ukáže, jen když se neohlídám, co je ta nemocná tou a co mě žene nocí, co mi to dává, ten falešnej pocit nesmrtelnosti.

Co to v sobě mám, co to v sobě mám, co mě to táhne dolů a svírá, co mi to podráží nohy a podkopává život. Asi jsem to jenom já, jsem to jenom já. Hluboko

na Rádu 1 doznívají Manic Street Preachers, jejich Being Baptized a teď už ke kapele, která často právě z Manic Street Preachers koncertuje, jsou to Suede. Mimochodem chystají se letos na podzimní turné po velkých halách. Zde jsou Suede, The Sound and the Summer.

0: Bendo, hraj něco!
1: Rádio 1.
0: Pěkná práce!

0: Prostitujúca na rádiu 1 je Inevitably Delayed. To ťažké kultúrnímu servisu.
1: Kultúrny servis.
0: Je pátek 15. května a všechno nejlepší všem žofím k jejich dnešnímu svátku. Začínáme v rámci kulturního servisu jako vždy s koncerty a tančírnami. V Grubaru od 9:30 večer zahraje Saša Nevolin, Bike Jesus, Lick, Long, Jester, Nina Farina, Jesse, Yo Eva a Neil Garson. Ve Fuchsu 2 Heat zahrají Ease, Zuzana Hackl, Anse a Cameron. V Rockcafe už od 6:30 večer Coco T Minute, Anteater a Bound to Break. U Bukanýra ve 23 hodin DJové Pavel Eiling, Roman Ray, Taino a Psyli. V čítárně Unijazz od 8 hodiny večerní zahraje František Skála a společně s ním Třaskavá směs. Výměník 1 v Českých Budějovicích od 19 hodin Johavova kalhota plus Jazzy La Paz, KHRL a ještě DJ Larva. To byl výměník v Českých Budějovicích, výměník 1, teď už ke klubu 007 na Strahově. V 19 hodin Rumble Ensemble a dále In Coast pana Broučka. V Paláci Akropolis od 7:30 večer v rámci Music Infinity Puma Blue a Tony Njoku. V Cargo Gallery od 20 hodin Four Imaginary Boys a A Tribute to the Cure. A ještě tu máme v rámci koncertu a tančíren Kaštan scénu Unijazzu od 20 hodin Yo Soy Indigo. Filmová pozvánka v kině Pilotů od 20:30 Ďábel nosí Pradu 2 a od 21:15 v kině Pilotů Drama. Edison Film Hub v 16:30 Ďábel nosí Pradu 2, v kině Dlabačov od 18 Slepice a od 20 hodin Ďábel nosí Pradu 2. V kyně 35 od 17:30 Michael a ve 20 hodin Zmizení Josefa Mengeleho. Divadelní představení v Alfrede ve dvoře od 20 hodin Trapist 1, Meat Factory od 20 hodin Serotonin, ve Švandově divadle v 7 večer Ukrutně šťastni, divadle X10 v 19:30 Briars Eno, divadlo v Celetné 19:30 Něžná je noc, Jatka 78 v 7:30 večer Runners, kulturní stanice Galaxie zve na 6 hodinu večerní Kovbojové ovládli Prahu. V divadle Minor v 18 hodin Mami, už tam budem. Divadlo Ponec v 19 hodin Host, divadlo Pod Palmovkou v 19:30 Mlčení bobříků a v divadle Březnické v 19:30 Falešná nota. Rubrika Ostatní zve do Galerie Středočeského kraje na muzejní noc v GASK 2026. A na rádiu 1 od 18 knižní servis, v 18:10 Vintage Cool, v 19 hodin v rámci pořadu, který pro vás pravidelně připravuje každý všední den Josef Sedloně, mezi 19 a 20 v pořadu CD Nonstop, dneska deska Blizzard, s jejímž autorem je Nathan Fake, ve 20 hodin Shaker a ve 22 hodin Reggae Club s DJem Kaju. Moje jméno Jiří Štafl, budu tu s vámi do 6. hodiny večerní do knižního servisu. Tak zase zpátky k hudbě, dáme si Health.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
4: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
3: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90 a Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90 až do 19. května. Kaufland.
6: Zdraví vás Petra Nesvačelová. Letní scéna divadla Ungeot 2026 je právě v prodeji. Mě vidět můžete hned ve třech inscenacích. Tak se na vás těším, více na www.divadloungeot.cz.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
10: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
9: Těšíme se na vás.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
15: Volkswagen. Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Reklama na Radio 1.

Šestá na Tonight, to je americká kapela ze San Jose. Slyšeli jste jejich písničku Pacemaker. A tady už je Peaches. Tell me why you cry. A za chvilku se dozvíte, co je nového na hitparádě. Rádio 1. Tell me why you cry. Come and try. How you caught up in your

Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Spolupráce belfastského tria Kneecap a Kay Tempest vyústila ve skladbu Irish Goodbye. Novinka první. O vychutnávání si přítomného okamžiku je skladba od Lucy Dacus. Jmenuje se Planting Tomatoes.

DJ a zakladatel kolektivu a labelu Toys Berlin, to je ASA 808. Ve spolupráci s producentem Throwing Snow si představujeme skladbu Samsara Spirals.

0: Tři šťastní vylosovaní hlasující obdrží lístky na koncert Davida Byrna, který vystoupí 17. června v O2 Univerzu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Jedna reklama.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
0: Jedna reklama.

0: Mama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Sladce jí rozechvěl žaludek, postupoval hrudí, kde potkal polekané srdce, kde si u krku se spojil s přítoky spaží a jako jediný mohutný příliv jí vrhl do hlavy a rozvibroval lebku. Ten zvuk byl v ní a byl kolem ní. Ona sama byla tím zvukem.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90 až do 19. května. Kaufland.
4: Hudba, chutě i atmosféra Pyrenejského poloostrova v pražské Akropoli. Festival Iberian Waves představí na 5 stagech hudebníky ze Španělska a Portugalska. Fias de Cassandra,
5: Clara Fontan,
6: Nair Fakira,
4: Moose Go,
7: Amorante,
6: Mete
4: a Tarabella. Iberian Waves ve čtvrtek 21. května. Akci pořádá Palác Akropolis ve spolupráci s Instituty Cervantes a Camoish.
8: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz ihned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na nissan.cz.
9: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
15: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte, design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
14: Těšíme se na vás.
16: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
17: Reklama na Radio 1.

Ian Brown a jeho pověstná skladba Fear, verze od Uncle. Teď už zase něco z nových alb, respektive tohle je ukázka z loňského alba Glory, za kterým stojí Perfume Genius a Clean Heart.

0: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
11: Pryč DPH! Pryč DPH!
12: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
13: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 17. května u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
14: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Síkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. GHMP.cz.
15: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Britský skladatel a producent Nathan Fake patří už přes dvě dekády k inovátorům elektronické hudby. Své páté album Blizzard si vydal v roce 2020 poprvé na svém labelu Cambria Instruments. A my se připomeneme dnes po 19. hodině pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Před chvilkou dozněla domácí kapela Prouza. Poslouchali jste jich písničku Návrat je domů. Prouza a deska z loňského roku v téhle době. A loni vyšla i bestovka od Hot Chip. Právě z ní pochází track s názvem Flutes.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na pilotní ročník olomouckého festivalu Olovo. Ten se koná 30. května v kreativním centru Fabrička a vystoupí tam například Favorite Obsession, Cringe Prince nebo Dead Dog Legacy.

bratři Orfové a jejich návrat v písni Co nejdál. A příznivci Editors si mohou už vyplňovat kalendář na příští rok. Objeví se tu 6. února v Sasazu Editors a jejich novinka Call It In.

Dneska ode mě na závěr. Sweatson Clank. Mějte se co nejkrásněji, příjemný víkend a příjemný čas. Třeba s Rádiem 1 vám přeje Jiří Štefl. A když se budete chtít naladit na Rádiu 1 zase příští pátek mezi 3. odpoledne 6. večer, budu rád. Mějte se blaze.

0: jedno.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje jí trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Jen do neděle 17. května u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Navíc máme dárek pro registrované zákazníky. Natankujte alespoň 30 litrů a získejte slevu 200 korun na váš nákup. Od čtvrtka do neděle tankujete i bez makrokarty. Stavte se u nás pro plnou nádrž i výhodný nákup. Více na makro.cz.
9: První probuzení na moři?
10: První selfie s delfínem.
11: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
12: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
13: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
15: Reklama na Radio 1.
16: Knižní servis. Dobrý den, začíná knižní servis. U mikrofonu je Vladimír Srb. Včera v Praze začal největší český knižní veletrh. A tak se dnešní recenze z internetového literárního časopisu e-literatura zaměří na dvě knihy zahraničních hostů této akce. Nejprve román mladé rakouské spisovatelky Johanny Sebauer, nazvaný Mizíme, který se letos probojoval i do širších nominací překladatelské kategorie cen Magnesia Litera. Pro e-literaturu knihu recenzoval Martin Liška, který oceňuje, že autorce jde o více než jen o humorné vykreslení bizarních situací, k nimž vede smělý plán malé obce zcela se odstřihnout od okolního světa. Vztah mezi obyvateli měst a obyvateli vesnic patrně není v žádné zemi prost vzájemných předsudků a stereotypních obrazů těch druhých. Výjimkou není ani fiktivní rakouská vesnice Ninzhof, ležící na hranicích s Maďarskem. Ninzhofané z velké části nechápou, co se ve velkém světě děje a proč by se o to měli starat. Stejně tak jejím záhadou, proč má velký svět potřebu se neustále starat o Ninzhof a jeho obyvatelům něco předepisovat. Ať už jde o placení daní, účast v prezidentských volbách nebo nutnost mít v čele vsi starostu. Vysloveně noční můrou se pak pro některé z nich stane rodina z Vídně, která zakoupila starý mlýn a nyní se v něm po rekonstrukci hodlá věnovat chovu pakos, smradlavých a ošklivých zvířat odkud si z Jižní Ameriky a dokonce sem zvát turisty, aby se na ně přijeli podívat. Část místních se tedy rozhodne učinit takové kroky, aby svět na jejich vesnici zapomněl. Před čtenářem se tak rozvíjí sled bizarních činů, od demontáže silničních ukazatelů po hacknutí výpůjčního systému zemské knihovny a GPS navigace. Své úsilí zároveň oblivisté, jak si spiklenci vznešeně říkají, pečlivě dokumentují počítáním dnů od poslední zmínky o Ninshofu v médiích. Protipólem oblivistů jsou zmínění manželé z Vídně. Zatímco dokumentaristka Issa svou zvídavostí naráží na stále silnější zeď mlčení a špatně skrývaného odmítání, její manžel Silvano se jako chovatel zvířat rychle stane jedním z místních, nebo tomu alespoň sám věří. Gradující boj o budoucnost Ninshofu, o úplné zapomnění, nebo naopak slavné poutní místo pro všechny milovníky pakos, nakonec eskaluje způsobem, kdy obě strany projdou určitou katarzí a vzájemným usmířením. Jinak tomu snad ani v žánru feel good, kam lze román bezesporu zařadit, být nemůže. Než však dospěje k happy endu, nejsou čtenáři ochuzeni ani o pasáže vysloveně napínavé, jakkoliv ani jim nechybí situační humor. Román Mizíme tak lze vnímat jako oddechové čtivo, zároveň však pod humornou slupkou klade otázky, na které hledá odpověď nejedna nejen rakouská malá obec. Nakolik je možné si v globalizovaném světě uchovat vlastní identitu? Představují nově příchozí obyvatelé hrozbu nebo příležitost? Autorčina románová odpověď je naštěstí smířlivá. A tak uzavírá Martin Liška svou recenzi knihy Johannese Bauerové pro časopis iLiteratura.

0: Posloucháte knižní servis na Rádiu 1. Hostem veletrhu je také exilový venezuelský spisovatel Rodrigo Blanco Calderón. Jemuž loni česky vyšel román Sympatie. Pro e-literaturu jej recenzovala Martina Kutková, která předesílá, že jde o román plný metafor a odkazů na kinematografii a vypráví o boji za přežití, o bolesti, ale také o naději. Karakarské silnice se hemží opuštěnými psy. Jejich majitelé totiž tváří v tvář Madurově režimu opustili zemi a své nejlepší přátele nechali na pospas osudu. Hlavní hrdina románu Odysseus Khan se poté, co z Venezuely uprchla i jeho manželka Paulina, zblížil se svým tchánem, někdejším vysoce postaveným vojenským důstojníkem, žijícím v obrovské vile na karakarské periférii. Zápletka románu vyvstává ve chvíli, kdy tchán umírá a ve své závěti pověřuje Odysea zřízením sídla nadace Sympatie, tedy psího útulku v řečené vile. Pokud Odysseus úkol splní do 4 měsíců, bude si moct ponechat tchánův byt, ve kterém s Paulínou žili. Odysseus se tedy pouští do plnění tchánovi poslední vůle, ovšem čas je proti němu stejně tak jako Paulína, která si i z exilu nárokuje otcův majetek a nechce se ho za žádnou cenu vzdát. Ústředním motivem románu je metafora opuštěného psa, která má nesčetné konotace. V první řadě se pojí s Odysseem, kterého opouští manželka a o kterém se v průběhu knihy dozvídáme, že je sirotkem, stejně tak jako tchán Martin, a že oba prošli sirotčincem a následně byli adoptováni. Jakoby tato paralela znamenala víc než krevní pouto, které Martina pojí s vlastními dětmi, dvojčaty Paulínou a Paulem. A možná, že osiření je u obou předpokladem ke společnému pocitu, sympatii neboli vzájemné citové náklonosti i citové náklonosti ke zvířatům. Ale metafora se také pojí s politickou, ekonomickou a sociální krizí ve Venezuele. S lidmi, kterým byla vzata jejich základní práva, kterým byla vyrvána jejich země, tak jako samotnému autorovi Rodrigu Blanku Calderónovi, jenž dlouhodobě žije v exilu ve španělské Málaze. S lidmi žijícími v zemi, kde politici zneužívají svou moc opět díky té své takzvané sympatii, čili způsobu chování či povaze, která osobu činí přitažlivou nebo příjemnou pro ostatní. Opuštěný pes je však také spojován s Kristem, synem Božím, a nejednou je v knize odkazováno na apokalypsu, pojící se s autorovou neskrývanou kritikou venezuelského režimu. Biblické odkazy a odkazy na řeckou mytologii se prolínají s aluzemi na filmovou kulturu, jíž je Odysseus velký milovník a znalec. Mnoho podobných narážek nutí čtenáře k neustálému přemýšlení a přivádí ho k bezpočtu asociací. Kniha tak má jasný příběh a jasné téma. Ovšem interpretace dílčích poznámek se proměňuje v závislosti na konkrétním čtenáři a jeho znalosti, ať už klasické literatury, popkultury či venezuelské reality. Každý čtenář má zkrátka svou sympatii. A takto uzavírá Martina Kutková svou recenzi knihy Rodriga Blanca Calderóna pro internetový časopis e-literatura. A to je pro tento týden o literatuře vše. Od mikrofonu se loučí Vladimír Srb.
1: Jedna ovečka, druhá ovečka, třetí ovečka, čtvrtá ovečka.
0: Knižní servis. Každý pátek v 18 hodin na Rádiu 1. Radio1.cz/knižní servis.
2: Ča, ča, ča. Lintičku, bají TJ Ivo.

Příjemný páteční podvečer. Jazzová hudebnice a jazzová zpěvačka v jednom Blossom Dearie svým dívčím hláskem přednesla skladbu Like Some in Love z roku 1957. Její lehký a vzdušný styl ji udělal osobitou. Američanka, která pravidelně hrála v Londýně i Paříži a jako první žena založila nezávislou vydavatelskou společnost. Nyní B.B. King and his orchestra a nahrávka z jeho vrcholového období, kdy vytáhl týdenní výdělek z 85 na 2,5 tisíce dolarů. Skladba Sneaking Around 1960, po něm krasavice z Rock and Roll of Fame, Lavon Baker, zpívá You Better Stop 1963. Solová parta z Memphisu Triumphs pod vedením producenta a kytaristy Chief Molena se skladbou Burn Biscuit 1961, po krátké době, myslím minulý týden to byl, Sam and Dave se skladbou Don't Turn Your Heat On 1967 a soulové slečně z Detroitu Sheryl Tether Někdo zvoní na zvonek v roce 1962.

Máme zde vrcholový latino jazz Lalo Schifrin a melodie z výborného francouzského filmu Kočky Jane Fondovou, skladba Cat 1964.

0: Vintičku by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Zveme vás na Vyšivanka Day do Holešovické tržnice. Celodenní festival, inspirovaný mezinárodně slaveným ukrajinským svátkem, proběhne už ve čtvrtek 21. května. Skvělé jídlo, živá hudba, folklor a barevné vyšivanky. Těšíme se na vás na oslavě přátelství, gastronomie a ukrajinské kultury. Více na www.holešovickatržnice.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Skutečný svět skotské whisky. Rumy, na které hned tak nenarazíte. Gin třeba z Garáže 22. Nebo Mysterium Absinthu. Prague Spirit Fest. Festival kvalitního pití na břehu Vltavy. Občanská plovárna. Sobota 16. května. Ochutnávky, jídlo, hudba a přednášky. Prague Spirit Fest. Předprodej nfctron.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
10: Švandovo divadlo uvádí
11: severskou komedii z prvky westernu i thrilleru
10: Ukrutně šťastní
11: dle románu Erlinga Jebsena.
10: My si tuhle co umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
11: A jaké je druhé pravidlo?
10: Žádný jiný není.
11: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
12: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
13: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
12: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
13: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
12: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
13: A vstupné je zdarma.
12: Více informací najdete na praha.eu.
13: Vaše hlavní město Praha.
14: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
15: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
16: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
15: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
16: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
17: Reklama na Radio 1.
0: Ča, ča, ča. Vintičku by DJ Ivo.

Nejúspěšnější skladba z alba Broadway Blues Ballads od Nini Simone, skladba o ženách, které vítají námořníky při příjezdu do přístavu s ochotou poskytnout potřebné služby, Sea Line Woman, rok 1964, právě dohrála. Nyní třikrát twistový rok 1961. Jack Hammer, Wigglin' Fool, po něm Louis Prima se skladbou Hank Ballada, The Twist, a nakonec jeho partnerka Keely Smith s coverem Peppermint Twist. Well, I used to do the slop, and then I did the bop, but now I do the...

Další rock'n'rollový nášup, paní Lávážení, je za námi. Divoch Freddy Cannon se skladbou Tallahassee Lassie 1960. Z Arkansasu rockabilly zpěvák Andy Starr, Rockin' Rolling Stone 1956 a Vince Taylor and his Playboys z UK se s Brusunovým Kajourem. Možná, že se nyní trochu zarazíte, protože dobře víte, že díky svobodě na Rádiu 1 zde pouštím jen to, co se mi líbí a připadá mi nějakým způsobem zajímavé. A tak je to i s dnešní závěrečnou skladbou a kapelou, které patřil britský rok 1984. Frankie Goes to Hollywood, skladba a hlavně video Two Tribes, zápas mezi Černěnkem a Reaganem uprostřed studené války. Politický komentář provokativní a inteligentní, zabalený do našlábnutého synpopu. Zkrátka, došlo i na osmdesátky.

0: Lintičku by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Rachot uvádí Tom Skinner and Voices of Bishar. Tom Skinner, klíčová postava londýnské progresivní scény, spoluzakladatel průlomových Sons of Kemet a bubeník Greenwoodovy a Yorkovy formace The Smile, přiváží Voices of Bishar. Tom Skinner and Voices of Bishar je nejzajímavější těleso britského post-jazzu, mísící vlivy elektroniky, jazzu a africké hudby. Akropolis 20. května. Více na rachot.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz ihned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na nissan.cz.
5: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
6: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
5: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
6: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
9: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop.
1: Je tady pátek, 19. hodina a s tím také poslední CD Nonstop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeju ze Seloň s britským elektronickým producentem Nathan Fake a bude znít jeho páté album Blizzards, které si už vydal tenkrát na své vlastní značce Cambria Instruments v roce 2020. Každopádně Nathan Fake se teďka z kraje letošního roku v únoru navrátil svou už další sedmou studiovou deskou, kterou nazval i Vaporator, a poprvé se objevuje také na francouzské, pařížské renomované značce Infiné. Nathan Fake, ročník 83, se narodil v Norfolku na východě Anglie a s hudbou začínal až okolo 15 let. S proucí se začal vážně zabývat až v 17 letech. Poté navštěvoval také už školu ve Swamhamu, kde podle jeho slov hudební zájmy byly marginalizovány ve prospěch sportu. Ale od 19 let se zapsal už na hudební školu v Readingu a už během studií a druhého ročníku začal tvořit své první elektronické nahrávky. Svou prvotinu poslal e-mailem také James Holdenovi, tenkrát maďičkému producentovi, který založil značku Border Community. A právě tam pak debutoval v roce 2003 svým EPčkem Outhouse, který se vám tenkrát už poprvé představil také v novinkách na Rádiu 1. Následující rok se objevuje další úspěšný single The Sky Was Pink, který se stal průlomem v kariéře Nathan Fake'a a taky pro label Holdna Border Community. A jeho popularita rostla, a to hlavně díky jeho vydařeným remixům. Debutové pak album Nathan Fake'a vychází v roce 2006 na jaře pod názvem Drowning in the Sea of Love. Opět na značce Border Community. No a album se setkal s pozitivními už tenkrát recenzemi. Observer ho přirovnal k tvorbě třeba už tenkrát Boards of Canada a ke skladbě singlu You Are Here se objevily třeba remixy od legendárního už teďka Forteta či také projektu Fordex. Druhé album Nathan Fake'a Heart Islands následovalo pak o 3 roky později v roce 2009 a opět velmi pozitivně přijaté album, které objevovali Nathan Fake'a jako jedno z nejslibnějších elektronických talentů. Album, které nabídlo směs vlivů nejenom elektroniky, techna, IDM, ale také i shoegaze. No a vlastně v roce 2011 pak dostává Nathan Fake nabídku remixovat i pro slavné Radiohead z klubu Morning Mr. McPie. Třetí studiové album Nathan Fake'a vychází na značce Border Community s názvem Steam Days, a to v září roku 2012, a bylo to určitě do té doby jeho nejdynamičtější album. Vy zde najdete opět návrat k jeho takovým zastřelým melodiím a jemným hřivým zvukům z jeho dřívejší tvorby. O 2 roky později pak už Nathan Fake spoluzakládá také label Cambria Instruments společně s Wesley Metzelem a tam se pak objevuje jeho EPčko následující rok s názvem Glaive. O rok později však ho už upisuje vyhlasný londýnský label Ninja Tune, kde nejdříve vychází 12 PS Degreelessness a v roce 2017 i pak EPčko Providence Reworks Part 1. A o rok později pak už i celé jeho 4. studiové album Providence, které také přijel poprvé naživo představit do Meat Factory v rámci Spektakuláre. Album, které tentokrát nabídlo více experimentálnější vlivy, k němu pak vyšly tentýž rok i EPčka remixu Providence Reworks Part 1 and Part 2, kde najdete předělávky třeba od Overmono, Kongs on Pex, ale také třeba hudebnice Olga Vojčechovská. No a ještě pak následující rok 2018 na značce Ninja Tune vyšlo pak EP s názvem Sun, čtyřsklabová kolekce klubovějšího, tepavějšího zvuku. Pak už ale Nathan Fake přesedlává na svou vlastní značku Cambria Instruments, kde také vyšlo tohleto jeho 5. studiové album Blizzards v roce 2020. Jehož většina byla nahrána živě s jednošeným hardwareovým vybavení, no a právě se jedná o do té doby možná jedno z nejzajímavějších desek Nathana Fake'a, kdy opět míří do klubovějšího zvuku robustními breakbeaty a i garážovými bicími. Po albu následovalo také EPčko Sansengso a také EP remixů pro desku Blizzard's Remixes, kde najdete předělávky od Irene Dressel či Afrodeutsche, ale zároveň kde se vychází také remixy třeba od Johna Hopkinse pro skabu Torch Song či Karen Gwer pro skabu Tbilisi. Zároveň na podzim roku 2021 vychází i nealbový, téměř 9-minutový a mětně laděný single s názvem Sandstone. Po singlovkách jako The Grass a Vimana se navrací Nathan Fake 6. studiovou deskou v roce 2023 opět na značce Cambria Instruments a vy na ní najdete také spolupráci s producentem Chris Clark, čili projektem Wizard Apprentice. Zároveň koncem roku 2023 vychází nová verze 20. výročí jeho prvního singlu Outhouse. No a také i EPčko Giro z Necekambie Instruments, který následující rok také doplňuje EPčko Covers Nathan Fakea, kde je to tři předělávky, třeba i skladby od Orbital, které patří k jeho velkým idolům. V loňském roce se pak Nathan Fake upsal v pařížské značce Infiné, kde vyšly singly jako Bialystok nebo Slow Yamaha. A v únoru letošního roku Nathan Fake vydal své 7. studiové album s názvem Evaporator. Skvělá deska, která mě přijde, bych řekl, jedna z nejlepších vůbec v jeho diskografii teďka, a vy tam najdete opět spolupráci s Chris Clarkem či projektem Dextro. Celkově 11 nahrávek tohohle britského talentu. Nathan Fake ale teď už na jeho 5. studiovém albu Blizzards z roku 2020 ze značky Cambria Instruments, a já vám přeju příjemný poslech. CD Nonstop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Reklama Rádia 1.
2: Kde končí inspirace a začíná krádež osobního příběhu? Zvu vás na letní scénu divadla Ungelt na hru Cizí příběhy. Komorní drama o dvou ženách, literatuře a tajemství, které se stalo námětem knihy. Více na divadloungelt.cz.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
4: Mezi ploty více

0: Krmiva pro packy. Za podpory Rádia 1.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Hudba, chutě i atmosféra Pyrenejského poloostrova v pražské Akropoli. Festival Iberian Waves představí na 5 stagech hudebníky ze Španělska a Portugalska. Fias de Cassandra,
3: La Sara Fontaine,
4: Naïf Akira,
2: Moves Go,
5: Amorante,
4: Mete
2: a Tarabella. Iberian Waves ve čtvrtek 21. května. Akci pořádá Palác Akropolis ve spolupráci s Instituty Cervantes a Camoiš.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité a taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. V kinech od 14. května.
8: Reklama na Radio 1.
9: How to say shaker in Chinese? 摇动器

Parádní květnový páteční večer, doufám, že se máte skvěle. Ze Strašnické divočiny zdraví Michal Pařízek. Máme tu další shaker, tentokrát s pořadovým číslem 136. A protože toho mám připraveného fakt spoustu, tak pojďme rovnou na to. Tohle byl je Essa Williams, v Londýně usazený producent z Jižní Afriky. Album Dala What We Must vyšlo před necelým měsícem a fakt si ho dejte. Baví mě to natolik, že dávám hned další track. Pak přijdou třeba Mina Galán nebo Lord Spikeheart.

Začátkem července se do Prahy vrací někdejší frontman Black Midi Jordy Creep. Bude to, tuším, By Jesus a bude to určitě super. V konce už je tam přidaný druhý koncert. Loni na Pohodě to byl totální zážitek. Doporučuju. Ale taky je potřeba říct, že Jordy je i producent a kapela, která zrovna dohrává, se jmenuje Knuts a právě jejich novinku A Great Day in Newcastle Jordy Creep produkovala, taky jste o tom mohli slyšet. Hodně slušná práce.

Do Negro plus Reina Tropical, rovná se pochopitelně Ela do Tropical. První single téhle dvojice je Bengala, to už teďka to kando, těšíme se na další ukázky. Posloucháte Shaker, posloucháte Radio 1, tohle je projekt The Standing Stones, track Two Sisters. To jsem pro vás koupil na Bandcampu, protože nikdy jinde ho nenajdete. A fanoušci KLF, Lankum a Marka Fischera by asi měli pořádně zbystřit.

Damn.

Takovouhle divočinu hraje aktuálně Abadir, taky úplná novinka, a až tohle dohraje, tak si dáme jednu vzpomínku. Nebe je rudý už 30 let, na tenhle track jsem teda fakt úplně zapomněl.

0: Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.
1: How to say shaker in Chinese? 摇动器。

Shaker číslo 136, hodina druhá, rádio 1. Vítejte v království nevyrovnaného vkusu. Pořád je tady Michal Pařízek, tentokrát společně s novou kapelou Saint Just. Single You Beta vyšel dneska a je to teda dost mazec. Ryan Ali z Algiers, k tomu Kylo Kid z Morning of Black Star, podíleli se na tom snad taky Party Strange a Brandon Kenty, Fucking Ace. Jedem dál.

Seu Jorge, dlouho jsme o něm neslyšeli, nová deska je venku a tady už připomínka koncertu Lucrecie Dalt příští týden, taky nová věc z kompilace Cubo Down Sound Residency.

Rádio 1, Shaker, Opong Jair a teď už Akusmi a Daniel Brandt, pak Zia a pomalu se nám to chýlí ke konci už.

dubová paráda od legendárních Black Uhuru a s legendami ještě nekončíme. Na závěr si dáme Love on the Beat od víte koho, některé lidi fakt netřeba představovat. Mějte se krásně, parádní víkend a těšte se na příští týden, konečně přijdou ty velké novinky z Full Moonu, jako o nich tady mluvím už. Ani nechci říkat, jak dlouho, ani na to nechci vzpomínat. Už aby to bylo venku. Ahoj.

Yvelines. Tu as envie d'une overdose de baise.

0: Reklama Rádia 1.
1: Obálku květnového Unii zdobí legenda alternativní hudby Kim Gordon s novým sólovým albem. V květnovém čísle najdete i rozhovor s jejím bývalým kolegou ze Sonic Youth před koncertem v Meat Factory. Nechybí domácí scéna, Nauzea orchestra nebo Václav Havelka a také festivaly Pražské jaro s Unzupčin a Respekt s portréty výrazných men. Předplaťte si Uni na www.magazinuni.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
4: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
5: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
4: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
5: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
4: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
5: A vstupné je zdarma.
4: Více informací najdete na praha.eu.
5: Vaše hlavní město Praha.
6: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
7: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Síkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. GHMP.cz.
8: Reklama na Radio 1.

0: Rádio 1.
1: To žeru.
2: Vážení cestující, dokuste, připoutejte se, odlétáme totiž směr Kingston!

Krásný zbytek pátečního večera vám všem přeje DJ Kája na všech pozitivních vibracích a na všech platformách a ve všech možných aplikacích. Právě teď začíná Reggae Club Rádia 1. Dnešní vydání má mimochodem pořadový číslo 1460 a kromě toho dneska je to přesně 36 let, co jsem se prvně veřejně projevil jako reggae DJ a bylo to, nebo reggae selektor vlastně, a bylo to v klubu u Bílého koníčka na Staroměstském náměstí. Já mám pocit, že to tam možná ještě funguje, ale už jsem tam teda asi 30 let nebyl, tak nevím, jak to vypadá, ale třeba se tam někdy půjdu podívat. A to jsem si před těma 36 lety říkal, že jako chvilku budu DJovat, než si založím novou kapelu. Novou kapelu jsem si založil loni. A možná letos konečně vystoupíme na veřejnosti. Zároveň se taky chci omluvit za to, že jsem začal o 10 minut později, a to z toho důvodu, že je velký policejní zátah na magistrále směrem na Brno, je to za Nuselákem, a jestli se moc nepletu, tak směrem na druhou stranu to bude před hlavním nádražím. Tak pokud řídíte v Praze auto, tak si na to dávejte majzla. No a teď už jdeme do té muziky. Yumi Rhythm bude na začátek a je to dnešní hitovka, která se vztahuje k mistrovství světa ve fotbale. Tak si tuhle písničku užijte, možná ji budete letos na začátku léta nebo konci jara poslouchat možná častěji. Tak vám přeju ničím nerušený poslech Reggae Clubu Rádia 1, to ani nemejma řečma mezi písničkama. A ještě dřív, než to pustím, tak vám řeknu, že dneska se budeme věnovat tomu, že před mnoha lety nás opustil Bob Marley. Stalo se tak 11. května roku 1981. Taky jsem chtěl říct, že Forest Festival, který měl zítra proběhnout v dobrém místě u Uherského hradiště, byl přesunut kvůli špatný předpovědi počasí, takže pokud jste se tam chystali, další termín je 12. září, ale zítra tam bude náhradní program, k tomu se ještě vrátím v pozitivně vybračním kulturním servisu. A taky vám budu pouštět Pauline Black, která v pondělí dorazí do Prahy a bude tady uvádět dokument o Tuton Ska, jehož zrodu ona se svou kapelou Selector taky stála. A teď už jdeme na to.

No a teď už se vrhneme na krále reggae Boba Marleyho, i když ta první skladba ještě ne tak úplně, protože tam bude zpívat jeho vnuk Johan Marley, spolu s nimi Jesse Royal a písnička se jmenuje Blessing a vy posloucháte Reggae Club Rádia 1 s pořadovým číslem 1460 a já jsem DJ Kája a mám vás rád a dneska je 15. května roku 2026.

Asi všichni víte, nebo většina z vás ví, že Bob Marley se narodil 6. února roku 1945 v St. Anne Parish, ježíš, jak se řekne Parish, teď mě to vypadlo česky, není to hrabství, je to něco druhého, to já to zjistím, a umřel 11. května roku 1981, což je smutná záležitost, ale bohužel se tomu díky jeho rakovině, která mu prolezla v podstatě celé tělo ve finále, nedalo nikterak zabránit. No a tak já si na něj budu chvíli vzpomínat, aby jsme si všichni užili tohle z toho skvělého člověka, i když musím říct, že možná budete překvapený, jak na něj budu vzpomínat.

Nejedná se totiž o originály Boba Marleyho, ale o cover verze, který se objevily na soundtracku k filmu One Love. A tohle je Blood.

Bob Marley natočil svůj první hit v roce 1962 a hned o rok později vlastně byl spoluzakladatelem později světoznámé kapely The Wailers. Já vám ale dneska budu ve vzpomínce na krále reggae pouštět spíš ty cover verze, které mě docela zaujaly, což jsou ani skladby, které nezazněly v tom filmu One Love, ale takový to, jak je vždycky, že je deska inspirovaná filmem, že jo. A tohle je Casey Musgraves a skladba Three Little Birds. Posloucháte Reggae Club a já jsem DJ Kája a mám vás rád.

Já se tady snažím zapisovat tracklist, abyste věděli, co vám pouštím, a narazil jsem na to, že producent a ten člověk, který spáchal ten FIFA World Cup America písničku, Jumi Riddim, je z tichomořského ostrova Vanuatu. To je zajímavý, prostě jak ten svět je čím dál tím menší díky té globalizaci. A tohle to už je This Is Love a zpívat nám bude Jesse Reyes.

No a vzpomínku na krále reggae Boba Marleyho zakončíme tradiční skladbou One Love, ovšem tentokrát v podání Whiskyda. Pokud se chcete dozvědět víc detailů o králi reggae Bobu Marleymu, doporučuji, koukněte se na reggae.cz a tam si do vyhledávání dejte Bob Marley a tam najdete úplně všecko o něm. Já myslím, že je celkem zbytečný o něm něco povídat. Já jenom dodám snad moji osobní vzpomínku, protože vlastně díky tomu, že vyšel jeho nekrolog v Mladém světě, myslím, že to tenkrát bylo v roce 1981, tak já jsem se začal zajímat, co to vlastně to reggae je, a nakonec jsem tomu těžce propadnul. A teďka Whiskyd pěkně od začátku. Pull up, selecta.

0: Tolik tedy vzpomínka na krále reggae Boba Marleyho v písničkách jeho nástupců, bych řekl. No a teď bych vaši pozornost obrátil k starší písničce z alba Attitude. United Flavor nějakým způsobem teďka oprášili písničku Ganja, takže já jsem ji oprášil taky už jenom z toho důvodu třeba, že na ní hraje kytarista, který teďka působí v mojí kapele, takže zdravím Billa, ahoj. A tady je teda spolupráce ještě s Kingem Kalabašem a španělskou skupinou Kanyaman.
1: Mr. United Flavor Style.
2: Yeah, man.

Je super, že jamajská legendární kapela The Cimarrons má manažera z Polska. Tudíž to není k nám tak daleko a Cimarrons budou hlavními hvězdami letošního Culture Reggae Vibes a já se na ně fakt strašně těším a samozřejmě tomuhle festivalu věnujeme nějak šířej některé z dalších vydání Reggae klubu Rádia 1 a teď teda aspoň jenom taková malinkatá jako připomínka nebo takový pošťouchnutí, abyste věděli, kam máte zajet na festival.

ještě jednou opakuju, Cimarrons vystoupí na festivalu Culture Reggae Vibes. Já dneska jsem nějaký, mě ty policajti nějak rozhodili. No a teď už si dáme něco, co bude trošičku dřív, a sice 24. května, to myslím, že má svátek Jana, jestli si to dobře pamatuju, tak vystoupí kapela The Abyssinians a spolu s nimi i Lone Ranger v Lucerna Music Baru, a k této akci vás teďka se pokusím nasměrovat několika skladbama, a tady to jsou právě The Abyssinians. No a na Reggae.cz zrovna před asi půl hodinou vyšel článek právě o této kapele a i o tom DJovi, který s nima bude spolupracovat. Takže když se podíváte na Reggae.cz, můžete si přečíst článek o The Abyssinians a Lone Rangerovi.

Pokud jste byli na Uprisingu předloni tuším, tak jste mohli Cimarrons vidět na vlastní oči a bylo to opravdu skvělý. A zase, když vztáhnu vaší pozornost k RG.cz, tak když si tam, a Cimarrons taky. Já už jsem z toho zmatený, z těch jamajských tradičních kapel. Ze Cimarrons je tam docela hezký rozhovor na RG.cz, zase když si je tam najdete ve vyhledávači, tak to na vás vyběhne. No a teď už je tu další písnička od The Abyssinians, která se jmenuje Meditation. Posloucháte Reggae Club Rádia 1 a připravte se, že 24. května tahle parta vystoupí v klubu Lucerna Music Bar v Praze.

No a Jack Rastafari asi nechce, abych tuhle partu hrál, nebo co, že se mi to tady tak nějak rozjelo, ale já se k tomu zase pěkně vrátím a dám vám tu písničku

Dohrává nám kapela The Abyssinians a jejich skladba Meditation a teďka zazní, myslím, jejich nejslavnější hit, a sice Sata Masagana. Posloucháte Reggae Club Rádia 1.

Tak na takovouhle krásnou roots reggae hudbu se můžeme těšit v Lucerna Music Baru a tyhle ty, dalo by se říct, pohodový zpěváky, protože Diabysinens jsou trio, tak doplní jamajský DJ Lone Ranger, který teda předvede tradiční toasting. Ta první skladba, kterou vám od něj pustím, se jmenuje Nutty Dread on the Go.

Lone Ranger bude předskakovat kapele The Abyssinians a možná si dají i něco společně dohromady, aspoň v to pevně věřím, protože třeba v následující písničce, která se jmenuje Spanish Town Special, Lone Rangera doprovází.

A na předposledy obracím vaší pozornost k Lucerna Music Baru a 24. květnu, kdy tam vystoupí společně The Abyssinians a Lone Ranger. A tohle je Lone Rangerova skladba s názvem Automatic. Posloucháte Reggae Club Rádia 1, já jsem DJ Kája a mám vás rád.

čas pro pozitivně vibrační kulturní servis, který pro vás připravuje Reggae Klub Rádia 1 ve spolupráci s portálem Reggae.cz. Co dneska ještě stihnete? Pokud jste v Praze, tak určitě můžete zajít třeba na Hidden Dub Yard, což je party, která je v klubu Moje Muza v Zenklově ulici v Libni. Messenger a Dr. Curry dneska vystupují v Turn of Clubu v Turnově, takže pokud poslouchá někdo v Turnově a okolí a chtěl by tam vyrazit, tak má skvělou možnost. Reggae Klub Rádia 1 už překročil svoji polovinu a právě teď ho posloucháte. Zítra proběhne v hospudce u Pardála v Rokycanech tradiční rokycanský majáles, kde budou hrát kapely jako Disco Balls nebo Budulínek a samozřejmě spousta dalších, takže na to se můžete těšit. No zítra měl taky proběhnout festival Forest, kde měli mimochodem oslavit 20. narozeniny členové kapely Regai, původně ze Zlína, a hlavní hvězdou tam měl být Jojo Band a měli jsme tam hrát i my s Vincentem, tedy co bys vám Safari, ale pořadatel Phil asi kvůli tomu, že je mu jasný, že to počasí nebude super, akci nezrušil, ale přesunul ji na 12. září, tak doufejme, že 12. září bude počasí skvělý. Nicméně, pokud se do dobrého místa Újezdec, což je tedy v Uherském Hradišti v Luhačovické ulici číslo 335, vypravíte zítra, tak náhradní program tam zajistí kapely Regai a Gentleman's Club, to už samo o sobě bude super, a ještě tam doplní DJ Něgašt. Začíná akce v 5 hodin odpoledne a předpokládám, že skončí tak přibližně o půlnoci. A jedeme dál a ještě jednou sobota, jo, ještě dvakrát bude sobota. Takže zítra Dub Kolektiv vystoupí v kafe Ubuntu pod Lipami, což je v Bubenči. Nikdy jsem tam nebyl, to zajímavý. Půjdu se tam asi podívat. No a ve Fuchsu 2 vystoupí britský The Buck a bude doprovázet zpěvačku Warrior Queen z Jamajky, a to všechno, jak jsem říkal, na ostrově Štvanice, tedy ve Fuchsu 2, a začátek je v 9 hodin večer. Neděli si dáme pauzu, ale v pondělí bych vaši pozornost obrátil k lodi Cargo Gallery, která tentokrát, jaké to je, usazená, nebo kotví, u Smíchovské náplavky, u Palackého mostu, a tam se bude promítat dokument Two-Tone Story, který bude pojednávat o historii nejen britské Two-Tone ska scény, ale především o zpěvačce kapely The Selector Pauline Black, která bude i přítomna osobně, a po filmu si s ní budeme moct povídat. Budou tam i členové Mighty Sounds týmu, který to mimochodem také uspořádal. Bude tam i režisérka filmu. Myslím si, že to bude velice zajímavá záležitost. A samozřejmě kapela The Selector vystoupí na letošním festivalu Mighty Sounds, což je celkem logický. Ve čtvrtek 21. příští týden Jirka Vaš bude hrát v Římská pivovar. Nemám rád takový ty věci, které se nesklonujou teda. No a Římská pivovar v Římské ulici na Vinohradech v Praze. No, 22. pátek, to už jsme o týden dál, a proběhne Subwise 2026 v divadle Vila Štvanice, ostrov Štvanice. Koukám, hudebně velice jaksi přívětivý, a uslyšíte tam spoustu zajímavých umělců. Doporučuji se taky podívat do Reggae.cz, do seznamu událostí, kde jsou všechny možné detaily. Pur Energy Sound to všechno organizuje, mám takový pocit. A na Svahu ve Zlíně v sobotu 23. již od 12 hodin od oběda, od 12 hodin v poledne až do půlnoci bude probíhat akce s názvem
International Sound System Conference. První ročník setkání Reggae Dub Sound System se to jmenuje, nebo respektive má to podtitul. A myslím si, že to bude zajímavý. Objeví se tam členové Bashman Bass Foundation, Conscious Soul Jazz nebo Dub from the Ground. Myslím si, že to může být zajímavá událost pro všechny, kteří to mají do Zlína v dojezdové vzdálenosti. Pokud budete příští sobotu spíš v Praze, tak doporučuji odpolední akci, která se jmenuje Season in the Scene, The Scene with Hall and Reggae Recipe, protože vychází další číslo časopisu Reggae Recipe a k tomu tam bude i náš nový člen nebo nejnovější člen posádky Reggae.cz Hal Huberman a ten bude vyprávět o jeho článku, který pojednává o reggae hudbě ve střední a východní Evropě, což je zajímavý pohled Angličana na naší scénu a k tomu bude hrát ještě Selector Conqueror neboli Miro, kterým je i vydavatelem časopisu Reggae Recipe. A ještě jednou sobota 23. května, tentokrát v Českých Budějovicích, kde bude hrát Buky od 6 do 22 na tradičním místě, tedy Aqualoca. A jak jsem říkal, že ještě jednou budu připomínat tu akci, s který jsem zahrál asi 6 písniček, tak to jsou The Abyssinians a Lone Ranger, kteří společně vystoupí v Lucerna Music Baru v neděli 24. května. Je to takový nezvyklý termín, takže nezapomeňte, že v neděli 24. května je to správné místo. Tady je ještě těch akcí, pane bože. Já už to vemu teďka rychle. V baru Zahrada v Olomouci v pátek 29. Gentleman's Club Roots and Future Sound System Meets Friends, to je akce, která bude taktéž probíhat od pátku 29. května až do neděle 31. a to všechno v kempu Karvánky u Soběslavy. Urban Bushman se dali zase dohromady a předvedou to poprvé v pátek 29. v klubovně v Dejvicích od 7 hodin večer a Los Fastidios z Itálie, Rumaska ze Slovenska a The Shifty Grifts budou hrát v Subzeru, což je bývalý Underdogs v Praze 5 na Smíchově a to taktéž v pátek 29. Pro boha těch akcí tam je 100 zvířat v nové osmičce ve Frýdku Místku v pátek 29. a vstup je zadarmo, což je zajímavý. A ještě dvě věci, a sice Swampy Daisy a Flat Fly, dvojkoncert v klubu Česká jedna v Kutný Hoře. A samozřejmě, že i za 14 dní v pátek 29. se můžete těšit na další Reggae klub Rádia 1. No a zbytek si přečtěte na reggae.cz, že fakt je těch akcí strašně moc a moc.

No a když už jsem mluvil o té Pauline Black, tak myslím, že je vhodný, abych vám trošku oživil paměť, cože to je kapela The Selector, tedy jedna ze zakládajících členů vlny Two-Tone Ska, která proběhla v druhé polovině 70. let, nebo začala v druhé polovině 70. let ve Velké Británii.

Kapela, která měla vždy ve svém středu zpěvačku Pauline Black, vznikla v roce 1979 v Coventry, v Velké Británii. A měla ať už jakoukoliv sestavu, tak vždycky tam Pauline nechyběla a já budu moc rád, když se s ní v pondělí setkáme na Cargo Gallery. A samozřejmě s celou kapelou The Selecter pak na letošním 20. ročníku festivalu Mighty Sounds.

pondělí, to znamená 18. května na lodi Cargo Gallery na Smíchovský náplavce si budeme moc podívat na film, který pojednává právě o historii Tutonska a o historii toho, jakým nástrahám čelila Pauline Black během své umělecké kariéry. Teď je to v trošku jiném rytmu písnička, která je možná bohužel teda stále aktuální, jmenuje se War, War, War. Posloucháte Reggae Club.

domnívat, že v tom dokumentu o Two-Tone Ska a o Pauline Black zazní i ta následující skladba. A ještě jednou připomínám, pondělí 7 hodin večer a Cargo Galerie na Smíchovský náplavce.

No a abychom zůstali ještě chviličku ve stylu, tak italská kapela North East Cadges Orchestra dneska vydala single Whatever Lola Wants a tady ho máte. Posloucháte Reggae Club Rádia 1, já jsem DJ Kája a mám vás rád.

No a teď je tady nejnovější single doktora Rindinga, kterého podpořili Memoty Hi-Fi a Victor Rice dokonce. Úžasná věc, že to vyšlo a vyšlo to minulý pátek.

Podobně jako skladba It Dread, tak single Roots Women vyšel minulý pátek a uslyšíme v něm zpívat Lutana Fayaha za doprovodu Kingston Express. Posloucháte Reggae Club.

Já jsem měl teďka pro vás připravený takový půlhodinový setík všech účinkujících na festivalu Forest, který měl proběhnout zítra na dobrém místě Újezdec u Uherského hradiště. Nicméně festival byl přehozen na 12. září a tak vám pustím alespoň to, co bude v uvozovkách, co by náhradní program zítra. Hlavní hvězdou bude kapela Reggae.

Jako dalším účinkujícím na dobrém místě bude kapela Al Capone. Gentleman's Club. To je písnička, se jmenuje Al Capone. Já už dneska bych měl jít asi spát.

Možná si vzpomenete, že Gentleman's Club byli loni v září hosty tady v Reggae klubu a je to skvělá kapela, mám je moc rád. Teď bych změnil úplně styl zase a vaši pozornost bych zaměřil na album The Impact. Já mám jeho deluxe tu edici, Deluxe PGLA Edition se to jmenuje. A Armani ji vydal na konci března a je to takový celkem zajímavý dancehallový album, je tam dokonce jedna taková roots reggae písně.

No a další písničkou z alba The Impact, kterou nám Armani předvede, je skladba s názvem Lose Your Love. A nenechte se zmást, tohle je opravdu z těch 19 písniček na albu jediný roots reggae. Nebo něco v tom stylu.

Arman je jednou z hvězd té nové nastupující generace jamajských umělců a myslím si, že ho budu pouštět i častěji. Poslední ukázka z jeho alba The Impact se jmenuje Tonight. A já jsem DJ Kaja a mám vás rád.

Nebudete-li mít něco lepšího na práci, klidně si album The Impact poslechněte z celý Armány, za to určitě stojí. A tohle to už je nový single Masiky v produkci The Genius a jmenuje se Slip and Slide.

Dá. A to je konec, přátelé, tedy alespoň co se Reggae klubu Rádia 1 s pořadovým číslem 1460 týká. Já se s váma těším na slyšenou zase za 14 dní a doufám, že alespoň s některými z vás se potkáme v pondělí na Cargo Galerii, aby jsme si mohli popovídat s Pauline Black. Já se na ní strašně těším, protože ji mám fakt hrozně rád. No a já vám přeju krásný víkend, i když prý má být hnusný počasí, tak si to užijte, jak nejlíp umíte, podobně tak i dvě následující dny. No a za dva týdny vám zase řeknu třeba něco novýho, pokud mě něco takovýho napadne. Všechny vás zdraví DJ Kája, One Love.

0: Jo, tak, že my jsme vám pro legraci.
1: No.
0: Pozíčte, vy, jako jedna, tak já vám tady něco povím.
1: Nede až jindy. Já teď zrovna pospíchám ke kmotru Cvrčkovi, muzikantovi, poslouchat rádio.
0: Rádio, rádio to nic není. Jam se hrabe nějaké to, jak říkala to. Hýňa, líce uhýňaná, nějaké to rádio, kam se hrabe, třeba na mě, no, nemám pravdu, Ferdo?
2: No, víš, že bych si to Cvrčkovo rádio taky rád poslechl?
0: No, syn tě, co je to vlastně to rádio?

0: Lala.
1: Mẹ mama.
0: Lala.
1: Ne, řekni mama.
0: Lala.
2: Tak řekni Radio 1.
0: Lala.

we had was real, and it mattered to me.

0: Ty jo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav
0: že...
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1. That's...

Stop, pojďme se nehádat, nechme to bejt. Je jedno, kdo má pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, nemusíme to dořešit, nechme to bejt. Je krásný den, jsme spolu.

vyletíme ven, vždyť je to jedno, nikdo nemusí mít pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, pojďme to neřešit, nechme to bejt, je krásný den a my v něm.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

Právě teď stojíme uprostřed města. Vpravo je

I děti, homoly cvilí na kostel a rozhlednu. Kostel je barokní, už taky vyhořel. Vede tam cesta po schodech nahoru.

0: Lucemburg, žili tam lupiči, magické místo za noci v úplňku.
1: Hluboko v lesi.
2: Rádio 1, na Plutu by se divili.